0: Filipe.
1: Jo.
0: Tak to je óda na můj mlýn, ale není to úplně ostrý, tak to třeba ostrou elektrickou kytaru. No, to taky není moc ostrý.
1: Hele, co třeba nože?
0: No.
1: Jo.
0: Filipe, bolí to?
1: Bolí.
0: A jsi dobrý?

Mož to mám takte, tancujeme valčík, pritulený takne. Vyletíme spolu nad oblaky, nadletíme zlostné čierne mraky. Vyletíme, poletíme, preletíme, nadletíme, uletíme, zaletíme, podletíme, doletíme, proletíme ponad pustý kraj, doletíme na vysnívaný raj.

0: to skalu zodvihol. Lala, a ten druhý ako šablou seká, zvolala Líška. To sa kocúr chvostom z boka na bok ohánal. A Líška si myslela, že to šablou blízka. Tu začuli krochkať svinu. Po hlase poznali, že je prasná. Vedeli, že tedy nepozná žarty. Nuž veru ani oni nebrali vec na žart. Medveď sa vydrápa v nástrom, Líška uskočila do trna. Dojdu naši traja kamarády pod dub, kocúr si veselo vrčí.
1: Vrní, vrní, vrní.
0: Jaj, zlakla sa Líška, veď ten vraví v trni, v trni. Bála sa, že kocúr už na nu skočí. Verutá nečakala, vyskočila z chrastia a hýbaj v nohy. Len červený chvost je v diaľke blizol. Prasná svina zastala pod dubom.
1: Hr, hr, hr!
0: Zakrohkala a zaborila rypák do zeme. Jaj, zlakol sa medveď, veď tá vraví hor, hor, hor! Iste ma tu hore vidí a chce korene stromu podriť. Už veru nemeškáva ani macko. Zoskočem zo stromu a hýbaj. Raz, dva zmizol v húštine. Vlk ostal sám. Bol rád, keď mohol aj on ufu jazdiť s celou kožou.
1: Hau, hau!
0: Hau, hau! Zabrechal za ním starý bodrík. Až sa mu hora ozvala. Ako dobre, že mu kamaráti pomohli zahnať zbojníkov do hory. Od tých čas mu bolo na salaši dobre až do smrti. Vidíš, vidíš, bodrík, čo si aký starý, dožiješ sa ešte dobre jesene. Nebude si bača ráno pri košiari, starostlivo čítať ovce splašené. Verne budeš slúžiť, kým ti tvoja chvíľa na rovný psí hrobček nenavrší prst. Preto cestou idúc s láskou pohladila rozprávočka tvoju kučeravú srdce.

0: Díry kroutí si kníry, ocasem mrská na stranu. Do díry syčí hrozby kočičí, potvory já vás dostanu. Dostanu.
1: Kočka si cvičí, cviky kočičí. Co se jí příčí, to nedělá.
2: To nedělá.
1: Angurská mici je vždy v kondici. Všem na ulici dá do těla.
2: Dá do těla.
1: Ten, kdo si